0: areálu stojí poměrně masivní hrubé stavby.
1: Pevně věřím, že opravdu tohle není poslední splněný sen. Ty další jsou přání to celý změnit, než my dva starosto zemřeme.
2: Pozor, nemáme brýle.

0: Mladá hvězda.
1: Máme tady takovou začínající hvězdu Davida Kollera. Tam my jsme původně chtěli, nebo měli jsme původně

0: Ahoj.
1: Jak se to stalo, že jsi a žraloci?
0: Tak to je dlouhá historie. To, že jsem tady, je výsledek toho, že se Stevem Lichtágem, který tam

0: cestoval teda?
1: Já pocestoval, projel jsem celý svět, to je na tom sportu nádherný.
0: Ano.
1: Ale musím přiznat, že vždycky se rád vracím domů. A...
0: Tak o tom žádná
1: věc. Vždycky, když přijedu do Čech, řeknu, my se tady máme opravdu nejlíp.
0: Máme.
1: Na celém světě. Tak to jsem odbočil.

0: Ivana a toto jsou všichni lidé, kteří se na tebe přišli podívat a...
1: 3, 4...
2: Zdravíme Emu!
3: Českokrumlovský májový a

0: kapel se to musí rozjet tak trošku jako v tom hitovým stylu, že jo, a tam už máme taky svoji stálici.
1: Takže to uzavřeme kapelou Hraje to, že jo, s harmonikama. Jo.

náměstí bylo přistavěno nové schodiště na kůr a kůr byl celkově rozšířen. Kostel dostal kompletní nový krov nad lodí a kněžištěm. Do oken byly

Zúčastnili se jí přes 400 závodníků z několika zemí Evropy, kteří startovali na různě dlouhých trasách od Vyššího Brodu až po Český Krumlov. Na trať vyrazili jak profesionální

Je Polesné, který je rájem pro vodáky a hlavně kanoisty, raftaře, ale i paddleboardisty. A pokud nikdo z vás jste tu ještě nebyli a nenavštívili, tak vám vřele doporučuji, abyste si přišli vyzkoušet vodní

verze by byla, že se otočíš a půjdeš pryč a necháš tu ženskou tam zmlátit. Což asi většině lidí, který disponují s nějakou schopností pomoct, tak to nedá. Ale pak zase asi riskuješ, že

0: U nás jo.
1: U nás jo. No, tak je to dobrý. My už jsme tam 11. rok. My už máme 104. díl Country Radia

lidových zvyků a tradic v podobě folklorních pásem, tanců a stali jsme se vlastně tanečníky a zpěváky a aktivní účastníky baťáckého souboru Šivětín. V mém případě to trvalo